ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit na hlas se smát.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legal.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Paráda. Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
0: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
2: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betelnéž Kopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno CZ.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 60 stopách. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleťte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: 3 dny, 2 velké akce, jedno město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná párty plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
1: Pip, pip. Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
2: 59. ročník, 10 států, 1 velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus 1 kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.
1: Pip, pip.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropě. A pojďme také na sport. A čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem, zatímco ofenzivu táhl dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonora, vyslal soupeřům jasný vzkaz, takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
2: Brněnský Masarykův okruh ovládl tento víkend tradiční histokap. Návštěvníky čeká atraktivní přehlídka historických i novodobých závodních vozů a připomínka slavné éry evropského motosportu. K vidění budou na dráze legendární stroje i moderní speciály napříč kategoriemi. Z Brna Jitka Valášková.
3: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
0: Retro víkend. Retro víkend. Retro
4: víkend. A je to tady, přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip. Startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: 90. let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777-937-777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, ale to je legenda.
0: Tamagotchi, tatarara, no? Tamagotchi. A nebo jojo, že jo? Walkman. Pogi. To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety,
1: protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně
1: bomby
0: k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777-937-777. Co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let? No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: Lucie a šťastný chlap retro víkend v plném proudu odstartoval v 7 hodin ráno a potrvá až do nedělních 18. Vy nám mezi tím píšete zprávy, co jsme vám tady nahodili téma, abychom se společně vrátili do minulosti. Co byl největší frajerský předmět 90. let? Tak tady píše Jirka blikací boty, nebo jako ty s tou blikací podrážkou.
1: No, u nich byl občas také problém, že oni jako časem přestali blikat, že? Ale se přišlo, máme, já

0: jsem svítila to sousedům do oken, protože jsem vyrůstala 15 let v paneláku. A já to milovala prostě. Takže.
1: Na to byly takový, ještě si pamatuješ nástavce, to no se jasně, na to našroubovala a dělala to obrázky.
0: Ano,
1: ještě.
0: Ano, ano. Pojďme laser, vzpomínat jo. Dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagoči, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Si, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
11: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
12: Informační centrum VOC Znojmo ve Vlkově věži zahájilo novou sezónu a otvírá bránu všem příznivcům znojemských vín. Ve Vlkově věži je pro vás připravena 70 vín od 21 vinařů VOC Znojmo. Díky speciálnímu vinnému baru můžete vybírat ze široké škály vín, abyste našli to, které vám opravdu chutná. V rámci podpory vinařské turistiky na vás čekají nejčerstvější informace o otevřených sklepích jednotlivých vinařství i o všech akcích našich vinařů. Vlková věž je pro vás otevřena již od dubna. František Oudela, předseda spolku vinařů VOC Znojmo.
13: 59. ročník, 10 států, jeden velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus jedno kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Retro Víkend.
1: Na Hit Rádiu City Brno.

0: City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend na Hit Radio, 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lucka, dobré ráno, za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. Nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Já si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, kradla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo.
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak nechci jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vem, že ti bylo, nevím, 12, 13, nějaká ta první láska, chtěla si prostě zavolat tam s Kubou, řeknu.
0: Ano.
1: Jo, a teď najednou, když jsi měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat, aniž by to slyšeli rodiče, to byla pecka.
0: A nebo naučit volaného, že jo?
1: To tady taky volalo,
0: Martina,
1: ano.
0: Že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

A přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný, i slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky, co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju, buďte s námi!

0: diskotéka Betel než Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel než Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: Proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City. Bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
7: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
8: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
9: Hit Radio.

0: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na českopolské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
1: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
2: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KBCZ. Komerční banka.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek, připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin evropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům, automatizované interakci a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburku a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jen se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Výjimečnou nabídku má pro veřejnost brněnské Moravské zemské muzeum. V neděli můžeme zavítat zdarma do všech stálých expozic. Navštívit můžeme Dittrichštejnský palác a Antropos, to od 10 do 17 hodin, a také památník Leoše Janáčka. Tam je otevřeno od 10 do 15 hodin. Z Brna Jitka Valášková.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
6: Na co očekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
1: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Jedeme, nezastavujeme, retro víkend, nejlepší devadesátkové hity, my pokračujeme dál. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, tohle budete milovat až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi.

0: Brothers on the Floor. Dreams will come alive. Hezké dobré ráno. 8 hodin 13 minut retro víkend v plné parádě. Už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tou naší sváhelštinou, bych nazvala, takovou hatla patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, in the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a uni boy, and evil's boy, and crying a living lamb boy, and prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku, a nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: Je toho hodně. A teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo. To byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo
1: a
0: u tebe?
1: A já jsem měl jako Don't stop, never give up, want you to come and free chain up, great you can, as you have got the baby, I got to you. Jo, a taky jsem zpěl, tam je Back to you, asi já jsem zpěl, baby, I got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co? Klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete hlasovou zprávu. A si to vlastně takhle z Eteru Hitrádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zazpomínat.
0: Tak vzpomínej, ještě nám určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše svahelštiny.

0: Springsteen rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Víkend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžeme tady zavolat z Eteru Hit Rádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky! Letí za vámi, přímo k vám domů, nebo možná i pod deku.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně 3 ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
9: Potřebuješ.
8: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
9: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
10: Hakr Brno CZ.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tanečky pecka z 90. let. My pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wannabe. Dokonce nám tady napsala, já to přečtu tak, jak to je. Ahoj Lonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say gazet I. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika. Dobré ráno, právě jsem slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: Je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce, jo. Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo, no. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, poště jsem si to dokládal, co to je, tak jsem to našel na Google, no. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, teď je to anonymní, že jo?
0: Tak nám pošlete něco náspívalýho vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zack, nebo jmenuje se Zack. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: rodině jsou občas bizár. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šato Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X. A

0: Pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: I'm Nicki Minaj.
3: Hey, this is John Legend.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 000 domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii a o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Novou sezónu zahajují v Pasohlávkách na Brněnsku. Kemp Merkur láká na víkend plný hudby, pohody a festivalové atmosféry u lagun na břehu Novomlýnské nádrže. Hudební doprovod se postarají mimo jiné kapely Desmod nebo Horkýže Slíže. Samozřejmostí je spousta dobrého jídla z Brna. Jitka Valášková.
9: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.
10: Retro víkend.
11: Retro víkend. Retro
12: víkend. Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. 3 minutky po 9, krásné páteční dopoledne. Retro víkend, ty nejlepší hity 90. let. YouTube anebo East 17. Jdeme na to.

East 17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na Pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v devadesátkách půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

0: Stand by me for the cues. Stand by me. Oh, stand by me. Taky si zpíváte tenhle náš playlist Retro Weekend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, no, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat, a tak to seš trochu zděnčelej, ne, když Backstreet Boys, ale ne. Já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako podnapilej.
0: Teď podnapilej nejseš. Jakou jsi zpíval? Zkus tam hodit
1: kousek. I want it that way. You want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tell me why. Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Ale a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No, pojď.
1: Tell me why I never...

0: si. Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo.
1: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys
0: děkuju.
1: My si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Eteru Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Jo. Já ti vypínám ten mikrofon. Už jsem ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment, buďte s námi. Hezké dopolko.
2: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně. Děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
5: Potřebuješ.
4: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
5: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
6: Hakr Brno CZ.
7: Májové dny v online shop CZ.
8: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. V pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeumznojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
11: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
12: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Preachers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte právě teď.

0: Žento, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800-937-937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800-937-937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo dvě, hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. To je Marta, zdravím.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si jdu právě mít semínka.
0: A jdeme sázet, co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, pazelku a takový ty jenom blínky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme velký stichu, takže jich můžeme dát, aby to je pro nic.
0: Poprosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte nahlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprv číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme tři hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hitrádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuji.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď. Legendární Mr. President a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
2: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudebních hitparád v 90. letech.
2: Tak zkusíme do třetice, to všechno.
0: Dobře, do třetice všeho dobré. Na scénu přichází Dr. Alban a It's My Life.
2: Jo, v pohodě.
0: Dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život. Vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hitrádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčko, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
2: No, mě strašně buší srdce, ale fakt strašně a to úplně cítím.
0: Martičko, já bych vás objala.
2: Jo, děkuju, já tohoto miluju.
0: Tak já vás obývám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme. Takhle děkuju. Velikánské obětí a posílávám. Ono posíláváme, ano, posíláme ho za vámi.
2: Skoro to cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle zážitek je pro vás a váš doprovod.
2: Děkuju.
0: No my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
2: Taky, zdravím.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělé muzice. Tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a doktor Alban. Jsme Hit Radio.
1: It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all.

0: I takovouhle nádheru vám tady z éteru Hitrádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe jejich hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones. Já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovelo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.
1: Ferobet slaví 35 betonových let a celý rok rozdává odměny. Získejte tu svoji na www.ferobet.cz. Stražba i pevná zeď.
2: Pipit! Housebrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Jménem spolku VOC Znojmo vás srdečně zvu na festival vína VOC Znojmo, který proběhne 9. května. Nová vína představí na 21 vinařů, kteří společně nabídnou k degustaci kolem 80 vín. Chybět nebude podpora registru dárců kostní dřeně, hudební program s cymbálkami, vynášení hroznové kozy nebo losování anketních lístků o ceny. V neděli po akci bude možné uplatnit slevu 10% z nákupu vín. Naši vinaři a jejich vína na vás čekají 2. květnovou sobotu 9. května od 10 hodin. František Koudela, předseda spolku VOC Znojmo.
7: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
10: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
11: 59. ročník, 10 států, 1 velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus 1 kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.
12: Ferobet, krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
13: Pipit!

0: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. Smileoptic.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, 3:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi Hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovou účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celounijním průměrem samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe, šok v Madridu, kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým El Clásikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Brněnský Masarykův okruh ovládl tento víkend tradiční histokap. Návštěvníky čeká atraktivní přehlídka historických i novodobých závodních vozů a připomínka slavné éry evropského motosportu. K vidění budou na dráze legendární stroje i moderní speciály napříč kategoriemi z Brna Jitka Valášková.
8: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, a to ty odpolední, se zastaví na 18 stupních Celsia.
2: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10.
9: Dopoledne. Pokračujeme, nezastavujeme 6:50, retro víkend v plném proudu až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip. Teď už taky Nick Cayman a nebo Celine Dion. Tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hitrádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Jsou je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia, Celine Dion show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777, kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost. A my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. I tahle věc v Celine Dion zazní. Máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň. Potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň. Prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

Janet Jackson, Hoops Now. Kdo jste neviděl film o Michaelovi, rozhodně zajděte. Její bratr, neskutečný král všech králů a film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi, pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia přímo k vám. Já jsem vám vyhlásila takovou rychlou soutěž, abyste psali, kdo z vás by šel na Celine Dion show, tak těch SMSek, ty brďo, nám se tady zbláznil normálně telefon a počítač. Tak já slibuju, že po půl jedenácté vyberu někoho z vás a dám příležitost ještě vám, kdo ovládáte sociální sítě a máte třeba Instagram, tak mi tam napište na Lea Giongiosi, chci na Celine a vyberu někoho z vás ještě tam, kdo dostane dvě VIP vstupenky, kde se s náma potkáte, vyfotíte, dáme si nějaký ten drink a budete mít skvělá místa, takže možná s nějakým i tím občerstvením. Takže můj Instagram Lea Giongiosi.

0: práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
3: Plánujete novou kuchyni, ale české ceny vám berou dech? Navštivte největší kuchyňské studio na česko-polské hranici v Těšíně, kde pořídíte svou vysněnou kuchyni o 50% levněji než v Česku. Ano, slyšíte správně, XXL Kuchyně. To je největší kuchyňské studio, kde vám vyrobí nejkvalitnější a nejkrásnější kuchyni na míru, přesně dle vašeho přání. Super cena a kvalita, to jsou XXL Kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
5: Majáles jede naplno a BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majáles.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elton John, Circle of Life. I tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete psát, chci na Celine, na můj Instagram Lea Giongio, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznám a necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď.
1: A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A
1: je to krok za krokem, samozřejmě legendární seriál, do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu. No?
1: Michi.
0: Pamelo.
1: CJ, už běžím. Tak to byla pecka. No, Pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: José Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách, začínal touhle znělkou. Je právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarja. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chyťte za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi. Retro víkend v plném proudu.

Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělý song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká. Takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně je důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90. tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a 90. prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow, anebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.

0: zeď. Pipit!
1: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
2: Potřebuješ.
1: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
2: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
5: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
4: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
5: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
4: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
6: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
7: Housebrand Café, per favore.
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak ho nem, až vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firmanazážitky.cz.
14: 59. ročník, 10 států, jeden velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus jedno kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.

No Informer. I tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu. Těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky. Od 7 hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion. Tak někomu z vás, kdo jste napsal SMSku na 777-937-777, věnuji 2 vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu 2 z vás. Aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho se nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Míša Nosková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte 2 vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána. Díky moc za 90. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám, také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: Nové vydání magazínu Reportér.
1: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
0: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
1: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
0: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
1: A spousta dalšího čtení.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio.
5: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázi Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Ale dnes se uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
6: Výjimečnou nabídku má pro veřejnost Brněnské Moravské zemské muzeum. V neděli můžeme zavítat zdarma do všech stálých expozic. Navštívit můžeme Dietrichštejnský palác a Antropos, to od 10 do 17 hodin, a také památník Leoše Janáčka. Tam je otevřeno od 10 do 15 hodin. Z Brna Jitka Valášková.
7: Krásný den přejí Balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
5: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
8: Retro víkend.
9: Takhle Guru Josh anebo New Kids on the Block. Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu. Víkend.

0: New Kids on the Block tonight. I tohle vám hrajeme. 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta. Zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz Ether Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď. A taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Haló, haló.
1: Kdo? Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálu a jdeme domů se na obědvat.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Dea.
0: Bea?
1: Dea.
0: Dea. Jo, Dea, jo?
1: Dea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatela nějak.
0: Že jo? 90. Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Motorola. Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten star byl v každém telefonu, ten hát.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska o svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo. A co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj!
1: Tak užijte. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.

0: Cindy Lauper rozhodně nemůže chybět. Ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grilovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hitrádio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny. Vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina. Každý máme takový ten den blbec, jak se říká. Ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně. A to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače. A samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
6: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Kul-

0: objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Mayales.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Pivotéka Better než Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Better než Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Better než Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Let's get rocket Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele Pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každej měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na Šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání, k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří si napsali o makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za dvě minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli

0: na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
6: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Balis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Od výkopu až po klíč. Co to je?
3: To je Stalpe.
2: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hoků z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do playoff. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Novou sezónu zahajují v Pasohlávkách na Brněnsku. Kemp Merkur láká na víkend plný hudby, pohody a festivalové atmosféry u lagun na břehu Novomlýnské nádrže. Hudební doprovod se postarají mimo jiné kapely Desmod nebo Horký žeslíže. Samozřejmostí je spousta dobrého jídla z Brna. Jitka Valášková.
3: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
1: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retro Weekend.
4: Retro Weekend.
5: Retro Weekend Hit Radio.
6: Krásné odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě baštíte ty vaše skvělý obědy. My samozřejmě pokračujeme v retro muzice dál nejlepší hity 90. let. Erasure, anebo Mariah Carey. Tak dobrou chuť a my pokračujeme.

skutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll be there. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. A budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall, i ty jsem milovala. Jo. Vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál, já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: Kdo by neznal NSYNC v čele s Justinem Timberlakem?
1: Taky jste je měli vylepený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psaly tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310, nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Tak nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka, zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka, lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka, tenkrát stála, ano, 10 tisíc a v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa, ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás. Motorola, ježiš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio. Mohla bys zahrát Bon Jovi? Určitě tady zazní Bon Jovi, slibuju. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
3: Pipit. Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betel Neškopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Under Armour makes you better.
9: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrickou.

0: legendární velkou cenu Zemako 500 plus jedno kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho! Více na favoritbrno.cz.
1: Pipit! Ferobet slaví 35 betonových

0: Zeď. Tweet, tweet.
1: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I takovouhle krásnou melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Lea Dindě, ještě stále s vámi 4 minutky po půl jedné. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend, pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete, v tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist, já se s vámi pro dnešní den loučím, užívejte si skvělýho dne, volna, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. No pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: Rádiu.
1: Na Hit Rádiu City Brno.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
3: Hakr Brno CZ.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Krásné sváteční odpoledne, 13. hodina na dosah, retro víkend Hit Rádia City Brno samozřejmě pokračuje. No ale začínáme na silnicích, jak se dívám, tak v Brně Husovický tunel. Dejte majzla, máme tam porouchané osobní auto s přívěsem. Bacha na to, zdržení zhruba ještě 10 minut. A pokud byste v Brně projížděli přes Okružní ulici, tak tady už je to po polední dopravní nehodě průjezdné. A v ulici Štefánikova v Brně, tady máme prasklé potrubí. Bacha na to, je tam překážka, která brání provozu. A když se vydáme na D1, tak 207 km na trase z Brna na Prahu, tady je hlášena nehoda a zdržení tady může být dneska ještě pár desítek minut. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220.
1: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
2: Paráda! Já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
4: Jenom hity. Hit Radio. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na Hradě k dohodě o summitu NATO v Ankaře mezi prezidentem a premiérem nedošlo. Premiér Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených. Často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
6: Má-li se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
5: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, kterou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě Meeting Brno správného partnera. No a hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
7: Krásný den přejí balonky.cz. Party e-shop z balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš net.
0: Jak se dívám na teploměr, aktuálně na sluníčku měříme v Brně na Mendláku. Jsem viděl na té ceduli u Šaliny 24,5 stupně, ale máme tam tak nějak polojasno. Maximální teploty se dneska mají hýbat mezi 21 až 25 stupni. Do toho samozřejmě zataženo. No a rozhodně můžeme počítat s tím, že možná pár kapek v Jihomoravském kraji dneska padne, ale budou to prej jenom malinkaté přeháňky, tak snad to nebudou moc přehánět.
4: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno s vámi Igor Doložal, přeju vám krásný retro víkend, tak doufám, že si to v tomto duchu také pěkně užíváte. No a samozřejmě po 13. pokračujeme dál, je tady další parádní hudební vzpomínka. Madonna, Luisa, Veronika, Ciccone, Richie. Skvělá Madonna, její pecka Beautiful Stranger, tak doufám, že i vám navodí krásné vzpomínky. Dobrou chuť k pozdnímu obědu vám všem.

Tak díky této partě velmi úspěšně boduje do dnešních dnů také skvělý Robbie Williams, to byly Take That, tak další uputnávka v rámci retro víkendu na Hit Radio City Brno. No a pokud milujete Lennyho Kravice, tak teď Fly Away a volume doprava.

0: Nádherný hudební návrat do roku 1993. Megurelli s pivačárním Mikem Oldfieldem. Hudební návrat do éterické doby, kdy Megurelli právě s tímto krásným songem budovala v hitprádách. Mimochodem, tato skladba je hodně používána jako noční nebo relaxační hudba, protože má velmi klidnou a emotivní atmosféru. Tak doufám, že i vám navodila pohodičku a klídek takhle ve svátečním pátečním odpoledni. Megurelli pochází ze Skotska, původně zpíval spíš folk než pop, ale pak se trošku, jak se říká, přihodila na jinou výhybku a myslím, že udělala dobře. Za chviličku na Hit Radio City Brno pozvánky, kam se můžete nejenom o tomto víkendu samozřejmě vypravit, bavit, no ale také z hudebních návratů tady bude třeba skvělá gala Free from Desire už za chviličku.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: KBC Global Services. Zákulisí banky, které běžně nevidíte. Ale dnes ho uslyšíte. Když pošlete platbu, my ji ověřujeme. Když investujete, my zajistíme bezpečný převod vašich cenných papírů. Když řešíte úvěr nebo pojištění, my hlídáme vaše data. Když otevřete bankovní aplikaci, my ji předtím hodiny testujeme. A když hledáte lepší místo i prostor pro lepší život, my ho pro vás máme. Najděte své lepší místo v zákulisí banky na kbcglobalservices.cz.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile.

0: Ale dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
1: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Retro víkend Hit Rádia City Brno a taky legenda kapela Pretenders I'll Stand By You. Když jsem to slyšel kdysi dávno poprvé, tak jsem si říkal, je, to jsou asi noví rockseťáci. No, hodně mi to připomíná. Každopádně, když se řekne retro víkend, napadne vás nějaká česká parta, která by rozhodně do těchto našich, řekl bych, akcí retro víkendových také mohla zapadnout, tak asi v rámci české hudební scény je toho hodně, ale my spíš vsadíme na tu generaci osmdesátkové až devadesátkové, kdy Vanestovky udělali velkou díru do světa. Pamatujete na Anděle? Pokud ne, tady vám je moc rád na Hit Rádiu připomenout.

0: Retro víkend hit rádia City Brno, také král popu Michael Jackson. Odhaduje se, že po celém světě prodal přes 400 milionů alb. No a v současné době samozřejmě drtí filmová plátna, protože jeho snímek Michael z letošního roku opravdu sklízí obrovitánské úspěchy. Jeho rozpočet se odhaduje na 200 milionů dolarů a k dnešnímu dni vydělal stovky melounů, samozřejmě dolarech po celém světě, takže se vyplatilo. Hlavní roli v tomto snímku hraje Jafar Jackson, což je opravdová spřízněná duše rodina Michaela Jacksona. Je to synovec a podle aktuálních informací výkon jeho slaví obrovitánské úspěchy, protože jednak skvěle tančí, výborně zpívá a je to prostě Jackson. No, Retro víkend hit rádia City Brno samozřejmě pokračuje. Už za chviličku se můžete těšit třeba na Sašu. Absolutní pohodička na sváteční páteční retro odpoledne na hit rádiu za pár minut.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betelné škopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zažijte MG na vlastní kůži. Otestujte elektrické i hybridní vozy na MG Roadshow po celé republice. Čekají vás testovací jízdy, závodní simulátor a soutěž o tři vozy MG na týden. Registrujte se ještě dnes na mgroadshow.cz.
5: Již tuto sobotu a neděli ve Znojmě u autorizovaného dílera MG Autodobrovolný Znojmo nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
6: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Balis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
9: Co?
8: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
9: No proto.
8: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: na Hit Radio City Brno, úžasný Saša, I Feel Lonely. Pomalu se blíží 15. hodina, samozřejmě za chviličku pokračujeme, teď ale jedem na silnice. A myslím, že mám dobré zprávy, protože v tuto chviličku nejsou na Jižní Moravě nahlášeny žádné dopravní nehody, tak ať vám to vydrží, ale máme tady hafo uzavírek. Pokud byste třeba v Brně projížděli přes Křížkovského ulici, tady jsou hlášeny až do 36. stavební práce a omezení provozu. Stejně tak v Jihlavské ulici mezi ulicí Netroufalky a vjezdem do Fakultní nemocnice Brno, tady probíhají stavební práce a silnice je uzavřená až do konce května. No a když se dívám dál, tak třeba na Brněnsku ve Zbíšově v ulicích Sportovní a Větrůvka jsou hlášeny také práce na vozovce. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte kdykoliv i dnes na státní svátek na 546 220 220.
1: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se budou častěji scházet ke koordinaci zahraniční politiky. Chtějí předejít rozdílným názorům na veřejnosti a v médiích. Zároveň dál není vůle scházet se v širším formátu 4 ústavních činitelů. Řekl to Pavel po setkání s Babišem. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Co se tam teď děje, prozradí mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
8: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
7: Vlaky z Kladna a Kralu nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Britští labouristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jedno volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Aktuálně na Jižní Moravě měříme něco kolem 20 až 22 stupňů. Jak se dívám do okna, tak možná nám dneska malinko i sprchne, ale no, spíš Blanensko a Vyškovsko by mohlo být s přeháňkami. Rozhodně ale buďte samozřejmě připraveni i na to, že v noci nám teplota padne možná na 10 až 5 stupňů Celsia, tak se na to nachystejte. No a co se týká zítřejšího dne, tak mělo by být velmi podobně jako dneska a přeháňka... Vidím čistou nulu, tak snad to tak klapne.
5: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno frčí dál náš retro víkend. Další muzika na spadnutí, tak doufám, že si to užíváte. Přejeme dobré odpoledne. Hit Radio. A pozor, v této hodině pro vás budu mít i rodinné vstupné na večerníčka k nám na výstaviště do Brna. Takže pokud máte chuť, buďte napřímo a v správný okamžik můžete zavolat. Igor Doležal.

Retro víkend Hit Rádia City Brno je v plném proudu. Toto byla skvělá parta, v devadesátkách hlavně tedy účinná. Urban Cookie Collective, za chviličku se nám rozezní Boyzone, no ale také vás pozvu k nám na Instagram, protože jak jste možná zaznamenali, požár v brněnské Slatině zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce a podle majitele pana Zdeňka Machaře uhynulo dokonce několik pejsků. A na pomoc v tíživé situaci jsme vypsali sbírku, číslo účtu najdete na našem Instagramu a Facebooku, tak to zkuste omrknout a pokud budete chtít pomoci, tak pošlete nějakou korunku na rekonstrukci a výstavbu nové záchranné stanice pro ptáky a malé savce. Moc děkujeme. Instagram Hit Rádia City Brno, teď už nádherná věc, další boyband z minulosti, Boyzone.

0: Retro víkend Hit Rádia City Brno navštívili i Axl Rose a spol / kapela Guns N' Roses a jejich Yesterday. Jo, to už je dávno, panečku. Tak hodně dávno to je také v okamžiku, kdy na televizní obrazovky vkročil Večerníček. Asi postavičku zná úplně každý. No a pokud byste chtěli na výstavu Večerníček tady k nám do Brna, na brněnské výstaviště také vyrazit, není to úplná sranda, protože obrovitánský zájem zapříčinil o to, že samozřejmě výstava je skoro vyprodaná a my na Hit Rádiu pro vás máme už za chviličku rodinné vstupné. Na výstavu můžete vyrazit až do 17. května, je to prodlouženo ještě o jeden týden, takže pokud byste měli chuť, zkuste poznat, ze kterého Večerňajze pochází tato ukázka. Asi to nebude žádný problém a také vytočte naše studiové telefonní číslo už za chviličku 546 606 606 a rodinná vstupenka na Večerníčka do Brna je vaše.
1: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Paráda. Já vidím. V Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
3: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem.

0: www.smileoptic.cz.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Baselayer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na underarmour.cz.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Banky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Jedinečný cyklistický zážitek ve Vinařském ráji. Seriál Direct Road Classics startuje už 16. května na Jižní Moravě. Tak se přidejte do pelotonu nebo přičte účastníkům fandit. Více na roadclassics.cz. Partnery akce jsou Direct Pojišťovna, Generali Investments CEE, Unicredit Bank, České radiokomunikace a Škoda.
6: Klip.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: U retro postavičkou s večerníčkem na telefonní lince by měla být Jana. Jani, hezké odpoledne, ahoj.
1: Hezké odpoledne, tady Jana, ano.
0: Ahoj Jani, odkud nám voláš?
1: Volám tady z Brna, ze středu.
0: Ze středu. A ty jsi říkala, že pracuješ dneska?
1: Ano, pracuji.
0: Takže nejsem jediný, jo?
1: Ne.
0: A prosím tě, jak se ti pracuje v rámci retro víkendu?
1: Ale dobře, ano. Mám puštěný rádio a poslouchám.
0: Jo, a taky vzpomínáš, že?
1: Ano.
0: Jani, a kdy jsi naposledy viděla večerníčka?
1: Tak to už je hodně dlouho, protože už mám děti veliký, takže...
0: Aha. To už je taky taková...
1: Loni s vnukama.
0: S vnoučkama, dobře.
1: Loni někde...
0: A co zrovna dávali tenkrát? Pamatuješ?
1: Ježi, tak to teda nevím.
0: Nevíš.
1: Tam bylo.
0: Nevadí, ale já se ptám, ze kterého večerňajzu pokází tato ukázka? Jani, co myslíš?
1: Ano, je to večerníček a je to Dva Šikulové.
0: Ano, a je to Pat a Mat.
1: Pat a Mat, ano.
0: Jenom tak mimo soutěž, znáš nějakou ano. Hlášku z tohoto večerníčku?
1: Je, tak to už teda nespomínám.
0: No oni myslím, že ani totiž nemluví, víš ti dva?
1: Nemluví, ano, přesně tak.
0: By mě zajímalo, co by z nich padalo, kdyby mluvili, protože na co šáhnou, tak to zkazí, pravda?
1: Ano.
0: No a věřím, že uděláš radost i vnoučkům, jak jsi říkala, protože samozřejmě i Pat a Mat je k vidění v rámci výstavy Večerníček, který letos oslavil 60. A ty na něj můžeš dorazit úplně gratis. Máš tady od Hitrádia City Brno rodinné vstupné zhruba za 5. Platnost tohoto lupenu je do 17.5. To je termín, do kterého byla právě tato výstava tady u nás na brněnském výstavišti, samozřejmě z důvodu velikánského zájmu prodloužena. Jani, tak přeju, ať to dneska rychle uběhne. Máme státní svátek, doufám, že to máš aspoň s příplatkem 100%, co?
1: No, tak doufejme.
0: To uvidíš. Od nás je to ale jasné, protože rodinné vstupné na večerňajze je tvůj, nebo je tvoje, pěkně si to užijím. Ať to uběhne, zítra jdem.
1: Ano, děkuju moc, mějte se pěkně, na stranou.
0: Ahoj, retro víkend pokračuje, tady je Dee Renny a Susan Vega.

0: David Lubega, alias Lubega, ano, a jeho největší pecka Mambo No. 5. Mimochodem víte o tom, že originál pochází už z roku 1949 a Lubega moderně upravil právě instrumentální mambo skladbu kubánského hudebníka Pereze Prada. No, panečku, a jaká to byla pecka, že? Rozhodně na Hit Radio City Brno v roce 1999 v rámci retro víkendu nebudeme zůstávat, protože půjdeme ještě dál do hudební historie. Už za chviličku se těšte na velkou pecku. Pamatujete? Independent Love Song, další krásná vzpomínka. A za chvilku třeba i No Mercy, anebo legendární Genesis.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli

0: tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou, na hudbě na vinicích.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: 59. ročník, 10 států, 1 velodrom. Zažij legendární velkou cenu Zemako 500 plus 1 kolo na brněnském velodromu. Od 12. do 14. května ožije Brno soubojem světové elity. Součástí akce jsou závody UCI Class 1. Buď u toho, více na favoritbrno.cz.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tak i tak to zněla hudba v 90. letech. V rámci retro víkendu tu byly němečtí Nana a Spol. Krásná věc, Lonely. Tak i když jste sami, tak přece jenom zítra Hlin City Brno rozhodně sami nejste. Já zdravím, mávám a samozřejmě přeju šťastnou cestu, pokud nás hladíte v rámci retro víkendu i za volantem. A buďte opatrní, v Plotní ulici v Brně, křižovatka s Komárovskou, tady probíhají stále přípravy pro uložení kontejneru. Omezení dopravy by mělo skončit na konci května. Na Znojemsku na příjezdu do Moravského Krumlova z Ivančic zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s motorkou. A počítejte s omezením až do půl šesté. Pokud se projížděli přes Křížkovského ulici, tady jsou hlášeny také aktuálně stavební práce, omezení dopravy do 36. No a také na trase Zbíšov, Brno, Sportovní a Větrůvka, tady probíhají také práce na vozovce a provoz je tady řízen kyvadlově semaforem, tak bacha na červenou stop, jo? Přeji šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 546 220 220. Moc děkujem.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: On Air.
6: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel zváží kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl po pátečním setkání s premiérem, protože se na složení delegace opět nedohodli. O delegaci rozhodne kabinet v červnu. Nebe nad Českou republikou se v průběhu pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Všechny tři dny budou zároveň téměř bez srážek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů na Moravě. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. A to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám více řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
8: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
7: Součástí bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají ve druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
9: Krásný den přejí balonky.cz, party e-shop s balonky i heliem a specialista na balonky se jménem Oslavence. Vše na oslavu najdeš na www.balonky.cz.
0: Páteční odpoledne nám rozhodně i počasí zpříjemňuje, tak doufám, že u vás také. Aktuálně v Brně měříme skoro 19 až 20 stupňů Celsia. Na sluníčku to ale může být daleko víc. Rozhodně ale na Jižní Moravě počítejme s tím, že dneska může malinko sprchnout, protože hrozí přehánky. To já bych za to dal, kdyby fakt jako nějaká lehká taková ta zahradní přeháněčka, že jo, dorazila. Každopádně teploty se budou pohybovat dneska na stejných hodnotách jako v tento okamžik. No a k večeru začnou padat, noční teploty hlásí 10 až 7 v údolích, dokonce jenom kolem 5 stupňů Celsia. Do toho má být polojasná až oblačná obloha k večeru. No a zítřejší sobotní počasí bude jako přes kopírák toho dnešního.
1: Další fantastický retro víkend startuje.

Retro víkend Hit Rádia Hit Brno samozřejmě pokračuje. I po 16. hodině s vámi Igor Doležal a věřím, že i další parádní nálož skvělé vzpomínkové muziky vám rozjasní rohlík na tváři a samozřejmě, pokud jste v práci, tak doufám, že vám to s Hit Rádiem Hit Brno i krásně ubíhá a ocejpá. Další muzika je tady a myslím, že na páteční odpoledne takové krásné, volné, sváteční, jako dělaná, jsou tady legendární The Cure a megapecka Friday, I'm in love. Eteru Hit Rádia Hit Brno, retro víkend pokračuje.

Jak se dívám na aktuálně stránky 18, představte si, že v letošním roce jsou na turné doma po Švédsku. Panečku. Asi je stálý zájem o jejich předělávky slavné, aby 18 dozněli na Hit Radio City Brno v rámci retro víkendu. No a jak se dívám, Mamma Mia, tak to se klidně dá použít i na aktuální info, protože zase ta Itálie. A v našich storíčkách jste rozhodovali mezi destinacemi a vybírali jsme to nejoblíbenější evropské místo tady nás, Čechů, a vybrali jste, a to vám řeknu za chviličku. Samozřejmě do užšího výběru se probojovali Španělsko, Portugalsko i Řecko. No, doufal jsem, že zvolíte Řecko, ale nakonec to vyhrálo.

0: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
1: Potřebuješ.
0: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
1: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
2: Hakr Brno CZ.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Brno, Galerie Vaňkovka a Náměstí Svobody nebo na Under Armour CZ.

0: Retro víkend
1: na Hit Rádiu City Brno.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Paráda! Já vidím! Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem!
5: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

0: víkend na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu City Brno.

0: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.

0: nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Byt 1 KK v Karlových Varech Rybářích za 1 695 000 korun, rodinný dům v Bavorině u Berouna za 9 499 000, pozemek k bydlení v Borovanech na Českobudějovicku za 4 390 000, další pozemek v Borovanech za 3 030 000 a ještě jeden pozemek k bydlení v Borovanech za 2 760 000 korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte je.
3: Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD. Hlavní partner Majáles.
4: Hit Radio. Hit Radio.

Majáles jede naplno. A BYD taky. Objev budoucnost mobility na vlastní kůži. BYD, hlavní partner Majálesu.

Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

0: Rádiu City Brno.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: hit Radio City Brno.
1: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort@group.cz.
0: Hit Radio.

0: Pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci. Jsou Smile Optik. Běžte tam také. Honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělej s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nerencej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a box je Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.

0: Hit Radio City Brno.
1: Paráda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
2: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
3: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
4: Potřebuješ.
3: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
4: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
5: Hakr Brno CZ.
0: Retro Weekend. Retro

0: To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
1: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak dovál do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend
1: na Hit Radio City Brno.
2: Bond. James Bond.

0: pravda, já vidím. Navštívila jsem Smile Optik v Brně na ulici Hlinky 70. Vykouzlili mě nový pohled na svět a úsměv na tváři. Jsou to profíci, jsou Smile Optik. Běžte tam také, honem.
1: Smile Optik. Rodinná firma, přátelský přístup. Svou práci dělají s láskou a baví je to. Smile Optik. Brýle s úsměvem. S vaším úsměvem. www.smileoptic.cz.
2: Děkuju za vajíčka, babi. Jo, vidíš, třešně, děkuju. No dobře, jahody se taky budou hodit. Babi, já fakt nevím, jestli potřebuju celou půlku prasete.
3: Potřebuješ.
2: To už fakt stačí, babi, já to neuvezu.
3: Nremcej, kdyby si spořídil ten střešní box od Hakra, uvezl bys to. Na, tady máš na něj nějakou tu korunku. Střešní nosiče a boxy Hakr. A nejen babičky budou spokojené.
4: Hakr Brno.cz.